Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Dnes vám ponúkneme diela hlavne z amerického a anglického prostredia. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Začíname symfonickým orchestrom BBC s dirigentom Elimom Khánom. Na úvod si v ich podaní vypočujeme predohru k hudbe k ohňostroju D-dur Georga Friedricha Händla v úprave Charlesa McCressa. Záznam je z júla 2024 a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vitajte v krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a verím, že si dnešný deň užívate a rada vám budem v nasledujúcej hodine robiť spoločnosť. V Bratislavskom kostole kráľovnej rodiny sa už niekoľko rokov odohráva dialóg na pomedzi duše a ducha. Naposledy boli hostiami teologička a psychologička Kateřina Lachmanová a fotograf Matúš Zajac. Českej hostky som sa pýtala na jej fungovanie v krajine, kde má cirkev iné postavenie ako na Slovensku.
1: Jako křesťanka, ktorá vlastne ví, že je křesťanka a ví proč a nejak mě to opravdu, je to pro mě důležitý, hodně tady ta víra, tak jsme samozřejmě v menšině. Ale na druhou stranu jeden můj kamarád kněz dělal i studii o religiozitě Čechů nebo o nějakém duchovním rozměru, řekněme, nebo o jejich vztahu prostě k víře. Když se jde prostě ke kořínkům trávy a bráte se těch lidí konkrétně, to vůbec není tak rozšířený ateismus, jak by se zdálo. A už vůbec ne takový ateismus přesvědčení. Často je to možná spíš problém s institucionální církví, než jako s existencí Boha třeba. Je mnoho momentů, kdy se lidé spontánně k Bohu utíkají nebo ho nějakým způsobem hledají. Samozřejmě někteří mají tu víru poskládanou takovou tím systémem, kde se dalo pan táto převorit, že berou z různých nabídek širokého trhu duchovna, který dneska je, ale řekla bych, většina lidí nějaký vztah k té duchovní dimenzi má. Ať už prostě jí říká jakkoliv.
0: Vy máte velmi zvláštní kombinaci vzdělání, teologie, psychologie. Pritom v bežnom svete sa tieto dva svety nestretávajú, sú oddelené. Ako to máte vy?
1: Myslím si, že každý má skutečně tu duchovní dimenzi, ačkoliv někdo třeba zakrnělou nebo nějak ne úplně ještě se jí nedotknul pořádně, někdo explicitnější, tak každý má taky psychiku, takže se ho týká i psychologie. Jo? Já znám spoustu lidí, kteří mají oba tyhle obory. Spoustu mých známých kněží třeba studovali intenzivně i psychologii. Vlastně i ta škola, kde jsem studovala já, byla založena speciálně pro formátory v církvi, aby taky rozuměli psychické dimenzi. Aby neměli jenom teologický vzdělání, zvlášť když třeba vedou řeholní komunity nebo formují prostě lidi. Lidi, kteří mají tu psychickou dimenzi, nejenom tu duchovní. Takže to, není to úplně tak neobvyklá kombinace a už vůbec ne protiřečící si. Protože opravdu je to jenom pohled na člověka z jiného úhlu, takhle bych řekla.
0: Dobré, ale v nemocnici, bylo to tu spomenuté, se vás pýtají, či chcete kněza alebo psychologa.
1: No to z toho důvodu, že někteří lidé explicitně kněze nechtějí. Dokonce často se to týká právě těch kovaných katolíků, kteří mývají asociace, když jim voláte kněze, že už mají umírat. Což je škoda, protože to, on tam není od toho, aby pohřbíval jenom ty lidi. Je to proto, aby se respektovaly teda ty různé potřeby, že někdo chce opravdu jenom rozhovor o sobě, o svém trápení, o vztazích třeba s lidmi a nechce explicitně řešit s někým duchovní nějaké otázky nebo nechce ke svátosti smíření nebo takhle, tak aby měl tu možnost. Nakonec my třeba i na táboru pro mladý máme takzvanou psychoducholavičku. Máme tam kněze, kteří jsou k dispozici třeba ke svátosti smíření, k duchovnímu rozhovoru, k modlitbě za jednotlivce, ale máme tam také možnost zajít si na psychoducholavičku, kde právě nechce řešit člověk ani zpověď, ani duchovní problémy, ale chce třeba řešit náročný vztah se svými rodiči nebo se sebepřijetím a tak dále. Takže je dobrý oddělovat tyhle oblasti, i když jsou v nás, v lidech spojené. Oni jsou propojené nějak, ne? Není to totéž, ale je to propojené, ovlivňuje se to navzájem, ale je dobrý to oddělovat, co se týče té odborné pomoci.
0: Byl důvod, pro který vy jste se rozhodli při studium psychologie, popri teologii, chceli jste to chápat komplexnější?
1: No, já to vlastně to byla moje původní volba ještě po gymnáziu, za totality bych bývala ráda studovala psychologii, ale to mi nebylo umožněno, protože jako člověk z věřící rodiny nechtěli komunisté dovolit, abych pracovala s lidmi na žádný způsob, takže ani potom speciální pedagogika mi nevyšla, to jsem si říkala, že u postižených dětí by mi mohli dovolit pracovat, ale ani to mě nepřijali, takže jsem studovala vysokou školu báňskou a pak vlastně byl už převrat, jsem se dostala do misijní školy a šlo to prostě jinudy a v rámci tohoto jsem pak šla studovat ještě teologii, teda jako laická misionářka. Teprve potom mi došlo, to bylo pod dojmem právě rozhovoru s mými známými, kteří absolvovali prostě to speciální studium psychologie pro formátory v Římě na Gregoriáně, že mi došlo, že by bylo dobré i tenhle obor přidat k tomu. Přesně proto, že člověk nemá jenom tu duchovní dimenzi, má prostě i psychiku a často se to velmi, velmi prolíná. To je třeba typický problém, na který narážíme všude u nás, ale i u vás na Slovensku, jsou takzvané karikatury Boha. Že člověk si může myslet, že je věřící, ale vlastně má ve středu svého duchovního života takovou nějakou opravdu silnou pokrouceninu Boha. Takovým způsobem potom je pokroucený i to jeho křesťanství, že je to něco nechutného a něco, co vůbec nesouvisí třeba s evangeliem, co nesouvisí s postavou Ježíše Krista nebo s Bohem, jak nám ji předkládá vlastně teologie. Někde to nabral ve své rodině nebo v nějakým pošpatnělý formaci ve farnosti nebo dokonce někdy i v Řeholi. Může to být něco, co jeho život spíš jako vysává nebo brzdí nebo dělá z něj člověka velice konfliktního, nepřátelského. Jeden můj kněz třeba tady na Slovensku říkal, že tady je veliký spektrum mezi věřícími od lidí velmi liberální, který skoro nepotřebují toho Pána Boha k ničemu, až po katolický Taliban na městě.
2: Vy jste teraz vlastně vzpomenuli různé teda podoby prežívání věry, hej? Je to široká rieka, v které se najde všetko. Jednoducho rôzne okolnosti vytvárajú rôzne prežívania.
1: Takhle, že máme rôznou psychiku, rôzne prežívanie, to je jedna vec, ale ide o to, když mám práve třeba neuzdravenou tú psychiku, jo, niekto je, ja to řeknu teďko psychologickými pojmy, niekto je trošku paranoidne ladený, niekto trošku narcisne a tak dále. A ja potom tady na ten trošku jako pokřivený vlastně lidský základ stavím ty duchovní pojmy, tak já pokřivím i to duchovno. Jo? Ono to je taková stará zásada v duchovním životě, že gratia supponit naturam se to řekne po latině a znamená to, že ta milost staví na přirozenosti, neboli to duchovno staví na tom základu toho lidství. A jestli je pokroucený to lidství, tak se to prolíná nějak do toho duchovna. Takže máme, já nevím, kněze, který prožil nějakou rigidní výchovu a je sám pozraňovaný člověk, jo, ne úplně rozvinutý v hezkým lidství, projde prostě teologickou fakultou a potom s touhle svou lidskou pokřiveností, neschopností prostě nějakých vzájemných vztahů s lidma, neschopností nějaký empatie prostě vůči základní myslím, tak tam prostě z té kazatelny, já to řeknu obrazně, hází cihly na hlavu těm lidem, jo, nějakého zákonnictví. Je to daný tím, že není uzdravený ten lidský základ. Tak říkám, z tohohle potom plynou různý ty karikatury křesťanství nebo z karikované podoby, které pak i rozdáváme nebo jenom vyzařujeme teda za sebou. Proto mně přijde docela šikovný mít oba ty obory a trošku vnímat člověka komplexněji a vědět, že existují duchovní úchylky, ale i psychologický a že prostě vědět trošičku, v čem je růst člověka, kterým směrem jít dopředu, aby ta osobnost byla tak nějak harmonická a nejenom přijatelná, ale aby jsme prostě za sebou nenechávali spáleniště, ale něco hezkýho, no, o tom vlastně je ten lidský život.
2: Všetci toužíme, aby okolo nás se pohybovali harmonické bytosti, ktoré nejakým normálnym spôsobom prežívajú svet. Buď som povedala, že realita je opačná. Nemyslím si, že duševné zdravie, aj keď žijeme v pomerne blahobytnom svete, že duševné zdravie sa zlepšuje. Tie štatistiky ukazujú opak. Naše duševné zdravie sa nezlepšuje. Možno tomu aj bráni to, že málo kedy sa hovorí, čo je to zdravý jedinec. Aký je zdravý človek? Myslím teraz duševne zdravý. Aký by mal byť človek? Naopak skôr vnímam, že sa čoraz rozširuje to pôsobenie, že je normálne toto a to. Ako to je?
1: Už v židovství a v křesťanství také proste je nejakej jako kdyby rámec života, ktorý je jenom veľmi široce to je určený, ale sú tu nejaký mantinely toho, co je dobro a zlo. Když to človek začne vytvářet sám, tak väčšinou to udělá mnohem horší, než to teda bylo, jako, nebo zjišťuje systémem pokus omyl, že třeba jo, se řítí někde úplně špatně a že to opravdu to, co si, to já řeknu takový příměr, který není z oblasti oblasti víry. Ale za komunistů jsme třeba dělali meliorační práce, jsme narovnávali koryta potoků, že jo, vybetonovávali, aby jsme prostě neměli bažiny tam, kde je pole a tak dále. Teď to všechno vracíme zpátky, protože jsme tím poničili přírodu a půdní fond. Takže někdy i v tom, jak má vypadat lidský život, jak má vypadat zdravý jedinec, jsme dělali dost dlouho takový pokusy, jak podle sebe, bez Pána Boha. Jeden typ třeba toho člověka byl právě ten komunistický jedinec, který měl, jo, že všeho a kolektivizace a takový to vynulování lidské osobnosti a rozdílů mezi lidma a všechno to rovnostářství, který potom jako skončilo v takovým divným, šedivým průměru lidí, který se snažili nějak ten systém obejít a urvat si kousek svého štěstí soukromýho, jo, ale bez ohledu na ten celek. Jsou potom novodobější, že jo, karikatury lidství, tak jako jsou karikatury Boha, no. Pořád jsem dost motivovaná tím, že hledat znovu ty kořeny, proč tu člověk má být, jak má vypadat zdravý, nejenom zdravá psychika, ale právě i zdravý harmonický jedinec, který má všechny ty dimenze trošičku vyvážený.
3: Aby se naše cesty zrovnaly, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili,